0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. srpna. V sobotu 22. srpna Lev 14. navštívil San Marino a italské Rimini, kde se zúčastnil 47. mezinárodního mítingu pro přátelství mezi národy. Následně sloužil v tamním přístavu mši svatou pro téměř 25 tisíc věřících. Kromě tradiční promluvy před nedělní modlitbu Anděl Páně, vám, milí posluchači, přinášíme výběr ze dvou stěžejních promluv, které zazněly v sobotu v Paláco Publico v San Marino, kde svatý otec mluvil o svobodě, a na mítingu v Rimini, kde mluvil o lásce. Pořad uzavřeme krátkým přehledem aktuálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede.
0: Evangelium této neděle nás staví před otázku, která se na cestě naší víry naléhavě obrací na každého z nás. Kým je ve skutečnosti Ježíš pro mne? Z evangelního příběhu je zřejmé, že tato otázka byla rozhodující pro zkušenost učednictví. Dosud se ještě ani 12 apoštolů příliš nezúčastnilo života a působení svého mistra, Ježíš je nechtěl zkoušet, jestli ho doopravdy znají a nakolik pochopili tajemství Božího království. A tak, když se zeptá, jaké o něm mají mínění lidé, obrací se přímo na ně. Ale co vy? Za koho mě pokládáte? Bratři a sestry, tohle je zásadní úryvek písma pro učedníky všech dob, pro každého z nás. Víra nám totiž nebyla dána jednou provždy. Naopak, stále musíme znovu a znovu objevovat Kristovu tvář a jeho evangelium, jít do hloubky jeho poselství, obnovovat svá životní rozhodnutí, aby byla v souladu s tím, co vyznáváme, a přemáhat pokušení myslet si, že už víme všechno, a udělat z víry zvyk.
1: La domanda che ogni giorno ci viene posta, chi è Gesù per me?
0: Otázka, která je nám kladena každý den, kým je Ježíš pro mne a jaký má význam jeho přítomnost v mém životě, se vynořuje zvláště v modlitbě, když rozjímáme nad evangeliem, ale i když se ocitneme tváří v tvář zraněním a potřebám svých bratří a sester, nebo i ve vztazích a v situacích, které se naléhavěji ptají našeho svědomí. Zkrátka a dobře, na scéně našeho života můžeme ověřit, zda je pro nás Pán Ježíš pouze významnou osobností dějin, která řekla a udělala něco důležitého, anebo Boží pomazaný, který byl poslán, aby nám umožnil vstoupit do Otcovy lásky a aby proměnil náš život a svět, v němž se odehrává.
1: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Milí přátelé, učme se neuzavírat se ve svých přesvědčeních a zbožných jistotách a zůstat otevřenými pro autentický vztah s Kristem. Častokrát se křesťanská víra spokojí jen s jistým prý se říká, s obecnými frázemi, s tím, co nám bylo předáno, třeba i s dobrým úmyslem. Ježíš nás však volá k osobní odpovědi, k blízkému setkání, k tomu, abychom se nechali vtáhnout do přátelství s ním ve stále novém setkání, které po nás může chtít i to, abychom se rozběhli neprošlapanou cestou a udělali rozhodnutí jiná, než jsme si představovali. To platí jak pro naši osobní cestu, tak pro cestu církve a pro rozhodování na poli pastorace, kde si často myslíme, že by mohlo stačit, budeme-li pokračovat tak, jak jsme to dělali vždycky. Je však důležité, abychom se často znovu ptali, kým je Pán pro mne? Opravdu ho znám? Co ode mě dnes žádá jeho evangelium? Jaké kroky a jaká rozhodnutí bych měl udělat? Vzívejme panu Marii, která ve svém srdci hledala Boží vůli prostřednictvím svého a Božího syna, aby nás stále vedla po cestě víry.
1: Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede.
0: Po modlitbě Anděl Páně se Lev XIV. Obrátil na přítomné poutníky s výzvou k modlitbě za Demokratickou republiku Kongo, stíženou epidemií eboli. Svou blízkost vyjádřil také pozůstalým po obětech důlního neštěstí v Zamboje ve Středoafrické republice. Vzpomínku a modlitbu věnoval i obětem zemětřesení ve střední Itálii, které zasáhlo oblast mezi regiony Lazio, Umbria a Marche právě před 10 lety. Při sobotní oficiální návštěvě San Marina ocenil papež Lev XIV. Dlouhou historii nejjasnější republiky i její věrnost duchovnímu odkazu svobodného a mírového soužití.
1: Sono molto lieto di visitare il vostro paese, che vanta il primato di essere la più antica repubblica del mondo, con una tradizione che risale all'inizio del IV secolo.
0: Jsem velmi rád, že mohu navštívit vaši zemi, která se pyšní titulem nejstarší republiky na světě s tradicí sahající až do počátku 4. století. Ve své dlouhé historii vaše republika neustále udržovala v platnosti slova, která bychom mohli nazvat duchovním odkazem jejich zakladatelů a která byla před chvílí připomenuta Relinquo vos liberos ab utroquo homine. Jehož podstata jasně vyplývá z motta Libertas. Jediné slovo, ale jaká je v něm hloubka. V kontextu dějin národa a státu vyjadřuje jistě touhu po sebeurčení, po nezávislosti na jiných politických autoritách. Zároveň však Libertas znamená mnohem více. Na tom bych se s vámi rád krátce zastavil.
1: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
0: Především bych chtěl zdůraznit, že neexistuje skutečná občanská svoboda bez osobní svobody, tedy bez úcty k důstojnosti lidské osoby a jejího prosazování, již je svoboda nezbytnou součástí. Tato svoboda je v konečném důsledku darována a zaručena Bohem, jehož hlas zní ve svědomí každého člověka. Prosazování svobody znamená bránit prostor pro svědomí. I dnes v mnoha částech světa nechybí lidé, kteří zůstávají věrní svému svědomí i v podmínkách silného protivenství, svědkové skutečné svobody, té, která plyne z toho, že jsou synové a dcery Boží. S obdivem vyjadřujeme svou solidaritu s těmi, kteří v tuto chvíli osobně platí za to, že nestratili své svědomí. Kromě toho se svoboda uskutečňuje v darování, ve společenství, v setkávání a v dialogu. Je jako rostlina, která roste a vytváří větve a listy, aby všem poskytla kyslík, stín, vůni, plody a nová semena. A jak by tomu mohlo být jinak, když pramení z jediného a trojjediného Boha lásky? Tento teologický odkaz se možná může jevit jako přehnaný, ale domnívám se, že dnes je nezbytný tváří v tvář modlářství, protože od samého kořene ničí ty politické a ekonomické projekty, které se prezentují ve jménu svobody, ale ve skutečnosti jsou ve vleku model a moci.
1: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace.
0: Libertas pro vás znamená také nikdy neochabující závazek k aktivní a pozitivní účasti na tvorbě míru milovné společnosti. V tom ohledu vyjadřuji upřímné uznání a nacházím zde zvláštní soulad s postojem Svatého stolce. Proto sdílíme úctu k diplomacii a k multilateralismu jako k preferovaným cestám k pěstování mezinárodních vztahů a k podpoře porozumění mezi národy. Na 47. ročníku mítingu pro přátelství mezi národy v Rimini, na který dorazilo podle odhadu na 60 tisíc lidí, oslovil svatý otec účastníky i mladé dobrovolníky s výzvou k míru milovnosti, milosrdenství a živému svědectví evangeliu.
1: Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per lui e per la sua parola della vostra appartenenza alla Chiesa.
0: Drazí mladí lidé, dnes se zdá, že svět žasne nad vaší oddaností Kristu, nad přitažlivostí, kterou k němu a k jeho slovu pociťujete, nad vaší příslušností k církvi. To, že jste křesťané, je dnes pro mnohé překvapením, a přesto bez povyku. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo. Tak to psal svatý Pavel nejmladší komunitě v Soluni. A pokračoval. Po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Není to otázka čísel, i když dojímají tisíce vašich vrstevníků, kteří žádají o křest ve společnostech považovaných za jedny z nejsekularizovanějších na světě. Je to otázka svobody. S pravdou se lze setkat pouze ve svobodě.
1: Cari amici, amate sempre la Chiesa. Amate e preservate l'unità.
0: Drazí přátelé, milujte vždy církev. Stojí za to, to zopakovat. Vždy milujte církev. Drazí přátelé, milujte a zachovávejte jednotu společenství, skrze které se k vám Kristus přiblížil a přitahuje vás k sobě. Jak vám řekl papež František u příležitosti stého výročí narození vašeho zakladatele, i těžké chvíle mohou být chvílemi milosti a mohou být chvílemi znovuzrození. Nuže, milovaní, právě v porodních bolestech proměny epochy, v tomto světě rozervaném mnohými krizemi, můžeme znovu objevit duchovní chuť být Božím lidem, shromážděným ze všech kmenů, jazyků, národů a ras, žijícím v různých kontextech a kulturách, dosud putujícím v čase a již ve společenství s nebeskou církví. Svědčeme o tom, že každé charisma je ke společnému užitku, že každé bohatství se dělením násobí, že každý strach lze překonat. Musíme to učinit hmatatelným, věrohodným, žádoucím. Dokážete to, drazí přátelé, ve šlépejích svého zakladatele, pěstováním jednoty mezi sebou, s těmi, kdo jsou povoláni vést hnutí, s apoštolským stolcem, který vás uznal, a s Petrovým nástupcem. Duch svatý, ať nás vychovává k činnému společenství. Ať nám daruje jeho chuť, úctu, naději. Ať nás i nadále vede. Drazí bratři a sestry, tato láska, jež hýbe sluncem a ostatními hvězdami. Děkuji.
1: Quel amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.
0: Aktuální zprávy. Od 24. do 28. srpna se uskuteční návštěva tajemníka pro styky se státy a mezinárodními organizacemi Paula Richarda Gallaghera v ruském hlavním městě. Během mise v Moskvě jsou plánována setkání s představiteli Ruské federace, se zástupci moskevského patriarchátu a katolickou komunitou. Svatý otec dnes dopoledne přijal řadu osobností z Turecka, Nigérie, Argentíny, Chile a Belgie, rovněž při zvláštních audiencích delegací vojenského ordinariátu Portugalska a členy španělské nadace Marzo de Tostoleda. Právě před 87 lety zazněla historická rozhlasová výzva Pia 12. K odvrácení války. Ve čtvrtek 24. srpna 1939 v 19 hodin večer promluvil z papežské rezidence v Castel Gandolfu k celému světu papež Pius XII. V poselství vysílaném v rádiu Vatikán tehdy krom jiného zaznělo: mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit vše. Více k popsaným událostem naleznete na webu vatikannews.va. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.